0: Tak, toto bol pre Ali Basável.
1: U nás na Rusnakoch šahvarí tý Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

0: zasoucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?
1: Stošist i šist gorliči, 103 i 8 polkoviči. Lemkiwski hołos w twojej chorze.